That's straight stand right there.

0: Dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
4: To je Polyrapid.
5: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný let.
6: Okay, radši pořádně fandit.
7: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa i...
8: ...v Lidlu akuprodukty Parkside. Rázový utahovák za 999 korun. Vrtací šroubovák za 799 korun. A kombinované kladivo za 1199 korun.
9: Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
10: Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus a Tarapaka přikoupí od 2 kusů za 99,90 za kus. Byla.
11: Totár pořádá?
12: Skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vaniš, důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně?
14: Čas... No, extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez
3: Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den.
4: Mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
5: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Totár pořádá?

0: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: No, chytat by ti šlo.
3: Babička? A kolik se dal vlastně gólu?
2: Žádnej!
4: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
5: Budu ti fandit.
3: To se nejlepší věda.
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
0: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
8: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
9: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
0: Intimní nutí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky broskve nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. A cítit

0: Používáš to? Tak to prodej.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Chlapi, do pátýho.
7: Počkám tam na vás.
6: To je doprava.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
6: Vedle žeby.
10: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To mi tady budete schnout až do rána.
9: Máme sušičku.
11: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
15: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
16: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
15: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
17: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
18: nejde elektřina,
17: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: No, chytat by ti šlo.
1: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
0: Žádnej!
2: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
0: Budu ti fandit.
1: Tam se nejlepší věda.
2: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Čelinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Čili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
10: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
9: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
11: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Chlapi, do pátýho.
15: Počkám tam na vás.
14: To je doprava. Prat.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
14: Vedle žeby.
18: Co tady děláte?
14: Testujem.
18: To my tady budete schnout až do rána.
14: Mám i sušičku.
19: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
1: Pálivá omáčka? Špatné rozhodnutí. Zeva? Správné rozhodnutí. Zeva. Pro lepší pocit.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Borotalko uvádí Borotalko Men.
7: Bojovíme jako zí, kostrový fronty.
6: Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
9: Rychlé nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
4: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
9: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
10: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořících až 24 hodin. A

0: dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
1: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
2: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Snažíte se zhubnout, ale pořád to nejde. Tělo se může hubnutí bránit. A někdy potřebuje pomoc. Obezita je nemoc, která se dá léčit. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.

to teda Nandy, Nandy, Nandy.

0: situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Pálivá omáčka? Špatné rozhodnutí. Zeva? Správné rozhodnutí. Zeva. Pro lepší pocit.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 99,90 jahody a Danone Fantasia jen za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tada!
7: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Borotalko uvádí Borotalko Man. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Man. Obejmi život.
2: Snažíte se zhubnout, ale pořád to nejde. Tělo se může hubnutí bránit. A někdy potřebuje pomoc. Obezita je nemoc, která se dá léčit. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
3: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Birgo!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové

0: Tě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
4: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
5: Maxi výprodej.
6: To je šance.
5: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny.
7: Datart.

0: Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: No, chytat by ti šlo.
3: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
2: Žádnej!
4: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
2: Budu ti fandit.
3: To se nejlepší věda.
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
14: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
13: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
15: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Chlapi, do pátýho.
5: Počkám tam na vás.
4: To je doprava.
5: Zat.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
4: Vedle žeby.
8: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To mi tady budete schnout až do rána.
7: Mám i sušičku.
9: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
11: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
12: nejde elektřina,
11: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka Organic s postupným uvolňováním.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
8: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
9: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
8: Mela cože?
9: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
10: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
11: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
12: Pojď, pojď, pojď!
13: Jo, jo. Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
12: Vždyť nemám.
14: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává 2x více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
15: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
16: Maxi výprodej.
17: To je šance.
16: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
18: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě.
17: královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
20: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
21: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
20: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
22: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
20: Jasně.
23: Co je to virtuální baterie?
24: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
25: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.

Chillin' out rinse s vyváženým pH. Buď fresh kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

0: Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Trénujeme na Mexiko.
3: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
4: Jasný!
5: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný!
3: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný!
5: Jasný!
3: Víte se jako lvi, jasný?
5: Jasný!
2: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
6: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissime Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
7: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
8: Tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.

0: plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
1: Děti mají tolik práce objevovat svět. S nekonečnou energií a hlavně s radostí. Babyborn Lena je kamarádkou na hraní i poznávání. Díky jednoduchým funkcím je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? Slevomat, to musíte zažít.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.
8: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
9: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
10: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tadá!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
14: Totár pořádá Maxi výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi výprodej.
17: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus.

0: Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeu 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeu.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Pojď, pojď.
1: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Víte se, jak olve, jasný?
4: Jasný!
5: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
6: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
7: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
8: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.

0: je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.
1: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
2: Chlapi, do pátýho.
3: Počkám tam na vás.
2: To je doprava.
4: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
5: Vedle žeby.
6: Co tady děláte?
2: Testujem.
6: To my tady budete schnout až do rána.
2: Máme sušičku.
7: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.

0: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
0: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu Premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel, expert na bolest jen za 399 korun, výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton, léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám. Baletol, lék na bolest hlavy, zubů, zad v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
2: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní sleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Děti mají tolik práce objevovat svět s nekonečnou energií.

s radostí. Babyborn Lena je kamarádkou na hraní i poznávání. Díky jednoduchým funkcím je ideální panenkou pro ty nejmenší. Pro společné chvíle, na které se nezapomíná. Babyborn Lena a Lukas. Velikost 36 cm.

0: za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Doktor Max.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Z nabídky lékáren Doktor Max vybíráme Hilac Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Doktor Max.
3: Trénujeme na Mexiko.
4: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
5: Jasný!
6: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
4: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
6: Jasný!
4: Víte se, jak olvej, jasný?
6: Jasný!
3: Generální partner České fotbalové reprezentace. Penny.
0: Vše pro léto najdete u nás. Využijte akci 1 plus 1 na produkty sluneční kosmetiky Uriage Barrier Sun, Apivita B Sun Safe nebo Skin Expert Solar. Nebo využijte slevu 30% na sluneční řady La Roche-Posay Antelios a Vichy Capital Solar. A nebo 1 plus 1 na sun produkty značek Aderma, Eucerin, Aven a na vybrané produkty značky Bioderma. Lékárny Dr. Max.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Front Pro. Chutné žvíkací tablety proti klíšťatům a blechám, které ochrání vašeho psa na 3 měsíce. Fiprist Combo. Přípravek pro nakapání na kůži proti klíšťatům a blechám pro psy a kočky. Nyní za akční ceny. Dr. Max.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel, expert na bolest jen za 399 korun, výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton, léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
4: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilena. Váš osvědčený lék na kožní mykózy s kartou výhod jen za 149 korun. Compeed. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.
5: Rychlý nohy, chladná hlava, v zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám. Baletol, lék na bolest hlavy, zubů, zad, v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů, ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris, proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod Dr. Max, antikoncepce za výhodnější ceny.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní sleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Dr. Max.
9: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, Algidamánie.
10: Chlapi, R5.
11: Počkám tam na vás.

0: je doprava.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Vedle žeby.
4: Co tady děláte?
2: Testujem.
4: To mi tady budete schnout až do rána.
2: A sušičku.
5: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: E-shop Dr. Max nabízí. Nicorette Spray poskytuje úlevu od chuti na cigaretu již za 30 sekund při užití dvou dávek. Nyní Nicorette se slevou až 22%. Akce 3 za cenu 2 na vybraná balení GS a Cemio. GS Ostropestřec, GS Magnesium nebo Cemio Kamzík. E-shop Drmax.cz.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, pro?

0: Objednám košík.
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
3: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
4: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
5: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
6: Já taky.
7: My taky. Taky.
8: Já taky.
5: Úsměv.
7: iPhone.
4: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
9: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
10: Co to je za hvězdu?
11: To je Sirius.
12: Ale ne ta, ta druhá.
13: To je Polyrapid.
14: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
15: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
14: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
16: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
17: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
19: Děti, jídlo!
20: Všechno, kde je vlaječka.
21: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
22: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise s apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
23: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.
24: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
25: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
26: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
28: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
29: S energiemi od Innogy se bát nemusíte.
0: I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
1: nejde elektřina,
0: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: To je ta země zaslíbená. A co

0: Budeme jíst, praotče.
1: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
12: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Greens s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
2: Maxi výprodej.
3: To je šance.
2: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
4: Co to je za hvězdu?
5: To je Sirius.
6: Ale ne ta druhá.
3: To je Polyrapid.
2: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
7: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
8: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnat?
9: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky.

0: znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
2: Na Den dětí přijíždí pořádná porce hraní. Se stavebnicemi Lego si ho totiž nejvíc užijem.
3: Ten správný Den dětí? To je zábava na plný kostky.

0: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
3: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
5: Žijeme to s vámi.
6: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
13: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
14: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky.

0: nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann, a život je krásnější.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone T

0: Tabletky LG. Tatart.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
6: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina,
7: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH.

0: Fresh kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
6: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
7: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
8: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
14: Péče má mnoho podob.
15: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
17: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
18: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Chlapi, do pátýho.
22: Počkám tam na vás.
21: To je doprava. Prat.
23: A můžete ji vyzkoušet.
24: Ale my máme vypráno.
21: Vedle žeby.
25: Co tady děláte?
21: Testujem.
25: To mi tady budete schnout až do rána.
21: A i sušičku.
26: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
27: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické bramy.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
9: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Collins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
3: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
4: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
7: nejde elektřina,
6: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
8: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
9: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
8: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
10: Chlapi, R5.
11: Počkám

0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Nezoufejte. Jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Thank you.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
0: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
8: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
11: Co to je za hvězdu?
12: To je Sirius.
13: Ale ne ta druhá.
12: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
12: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: To křupnutí, vzít další tě hned donutí, nejsem žádná obyč křupka, já...
20: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
22: Já ti nevím.
23: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
22: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
23: Dobrý den. Jste tu dlouho?
22: Už přes 20 let.
24: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
25: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
26: Maxi výprodej.
27: To je šance.
26: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
28: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
8: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
7: Mela cože?
8: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
9: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko. Pepko.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Pojď!
3: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.

0: svítit.
1: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
0: Jasně.
2: Co je to virtuální baterie?
3: Virtuální baterie.
4: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
8: Intimní mytí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
10: Maxi výprodej.
11: To je šance.
10: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
12: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dánská letní móda nyní za lepší ceny.
3: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A
8: Skol Nábytek. Žijeme to s vámi.
9: Borotalko uvádí Borotalko Men.
10: Bojovíme jako zím.
9: Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
0: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.

0: je síla.
1: Učím se od mistrů.
0: Vždycky je co zlepšit.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu akuprodukty Parkside. Rázový utahovák za 999 korun. Vrtací šroubovák za 799 korun. A kombinované kladivo za 1199 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Totál pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
8: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
9: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
10: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
14: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Maxi výprodej.
16: To je šance.
15: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
17: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
18: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
19: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
5: nejde elektřina,
19: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
5: Co to je za hvězdu?
6: To je Sirius.
2: Ale ne ta druhá.
6: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
3: Na Den dětí přijíždí pořádná porce hraní. Se stavebnicemi Lego si ho totiž nejvíc užijem.
4: Ten správný Den dětí? To je zábava na plný kostky.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
12: Já jako nejlepší hráč zápasu?
13: Jo,
12: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...
14: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish

0: Čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
6: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Tři ploty, více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

nehoním, krávy černým údolím. Hned jak svý koně napojím,

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Péče má mnoho podob.
4: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
7: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
6: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy. Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
8: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
10: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
11: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
12: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
13: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
14: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
15: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Chápe. R5.
17: Počkám tam na vás.
16: To je doprava.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
16: Vedle žeby.
3: Co tady děláte?
19: Testujem.
3: To mi tady budete schnout až do rána.
19: A i sušičku.
8: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nezoufejte, jděte na to chytře.
18: technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

0: No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.

0: Kluk, kluk, kluk.
1: Čili máme demáče, který jsme dělali s Pepou, asi je znáte, tak jenom si to připomeneme.
2: You can check as well as I know what I'm doing.
3: Tady by se předala Paul Passampani,
2: no?
4: Your part
2: or everyone, right?
5: Naučil jsem ho dělat
6: aha,
5: o,
6: ty jsi udělal dobře.

jeho vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Péče má mnoho podob.
4: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
8: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
11: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
12: nejde elektřina,
11: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
13: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
14: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
15: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Chlapi, do pátýho.
17: Počkám tam na vás.
16: To je doprava.
18: Můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
16: Vedle žeby.
2: Co tady děláte?
19: Testujem.
2: To mi tady budete schnout až do rána.
19: A i sušičku.
3: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz.

0: Exo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír. Intimní mytí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
5: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake. Já do přírody od přírody vůbec nechodím, mám za to spoustu přátel hipstrů, ti mi jistě napoví. Aha, tak omlouvám se prý, že tam též nikdy nebyli, však na cestu mi daj roguláš a z flanelu košili. A tak šel jsem tam, však byl jsem zpátky hned, páč tam mají fakt marnej internet.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: So what? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: So what? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem.
12: Somat to dá druhý den.
13: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
14: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
15: My si půjčíme bezpečně.
14: Tady podpísek.
16: Ne, ne. Tady podpísek.
17: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
18: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
19: Ano?
20: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
21: své peníze převést na bezpečný účet.
22: Kdo volá? Brankář?
20: Bankéř.
22: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
21: Cože?
22: Nemáte? Tak tu máte.
17: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
18: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
23: L'Oréal Paris uvádí.
24: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
23: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
24: Když září moje vlasy, zářím i já.
23: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
24: Vy za to stojíte.
25: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
26: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
27: Birgo!
26: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami. Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
3: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
4: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
6: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
5: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
10: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
11: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
14: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Maximální úspora v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Persil XXL gel i prášek 66 praní za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90.

0: Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
5: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
9: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
11: nejde elektřina.
10: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
12: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
13: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
14: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
15: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
16: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
18: Co?
17: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
19: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
1: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
2: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60.

0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka Organic s postupným uvolňováním.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: Co to je za hvězdu?
8: To je Sirius.
9: Ale ne ta druhá.
8: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
10: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
8: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
12: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
13: nejde elektřina,
12: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
14: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
15: Pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
16: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
17: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Na Den dětí přijíždí pořádná porce hraní. Se stavebnicemi Lego si ho totiž nejvíc užijem.
19: Ten správný Den dětí? To je zábava na plný kostky.
2: Děti, jídlo!
6: To nemusíš.
7: A co si můžu dát já?
6: Všechno, kde je vlaječka.
4: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
13: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
11: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
5: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
13: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
20: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
21: Já taky.
22: My taky.
20: Úsměv.
22: iPhone.
23: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
24: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
26: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: So what? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: So what? Somat.
10: Party večer rozjedem.
11: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
12: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
13: L'Oréal Paris uvádí.
14: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
13: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
14: Když září moje vlasy, zářím i já.
13: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
14: Vy za to stojíte.
15: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
16: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
17: My si půjčíme bezpečně.
16: Tady podpísek.
18: Ne, ne. Tady podpísek.
19: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
20: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové... Ne, vyprané v Pervolu.
21: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Maybe it's Maybelline.
22: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
23: Jo, ale jak to vlastně začalo?
22: Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
24: Ambipur, právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
25: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
26: Ano?
27: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
28: své peníze převést na bezpečný účet.
29: Kdo volá? Brankář?
27: Bankéř.
29: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
28: A mě řekni, co? Cože?
29: Nemáte? Tak tu máte.
19: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, Bohemia chips s apkou za 29,90 a Gambrinus originál desítka za 12,90. Albert.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Meruňky u nás s apkou za 44,90, zmrzlina Häagen-Dazs s apkou za 99,90 a kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 za 17,90. Albert.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

be fun.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.

0: po 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Prince se vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
7: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
11: Ale ne ta druhá.
12: To je Polyrapid.
13: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
13: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
15: Maxi výprodej.
16: To je šance.
15: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny.
17: Datart.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
22: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik si dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Nádobí mě nezdrží.
7: So what? Somat.
8: Kdo chce, ten si poleží.
9: So what?
8: Somat.
6: Party večer rozjedem.
8: S nádobím se nemažem.
6: Somat to dá druhý den.
10: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám, zaschlým až 72.

0: a hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší somat.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady, podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Beer Go!
2: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
4: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Ano?
7: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
8: své peníze převést na bezpečný účet.
6: Kdo volá? Brankář?
7: Bankéř.
6: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
8: A mi řekni, co chceš.
6: Nemáte? Tak tu máte.
9: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
10: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Filet z lososa s kůží u nás za 29,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a pečenka Eta s apkou za 14,99 korun. Albert.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Lipánek u nás za 16,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a vodka Nikolaus jen za 109,90. Albert.
13: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
14: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
3: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
2: Mela cože?
3: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
4: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Alba.

0: Pojď, pojď, pojď!
1: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
2: Vždyť nemám. Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. A cínova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Maxi výprodej.
5: To je šance.
6: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
8: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
9: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
10: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleci to všechno pamatuje.
8: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
7: Mela cože?
8: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
9: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
15: Maxi výprodej.
16: To je šance.
15: Vychytejte slevy Max

0: Kluk, kluk, kluk. Čili máme demáče, který jsme dělali s Pepou, asi je znáte, tak jenom si to připomeneme.
1: You can check as well for the sign of your
2: magic. Tady by se předala pol, ta samopan.
1: No, yeah. All parts or everyone, yeah. Right?
3: Now, už jsem mu dělal
4: aha, o, to si udělal.

jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
1: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
2: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.

0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
9: Já taky.
10: My taky.
11: Já taky.
8: Úsměv.
9: iPhone.
12: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
13: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
14: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
15: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
16: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
18: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
19: Co je to virtuální baterie?
20: Virtuální baterie ukáže.
21: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
22: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake. Já do přírody od přírody vůbec nechodím, mám za to spoustu přátel hipstrů, ti mi jistě napoví. Aha, tak omlouvám se prý, že tam též nikdy nebyli, však na cestu mi daj roguláš a z flanelu košili. A tak šel jsem tam, však byl jsem zpátky hned, páč tam mají fakt marnej internet.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
8: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
10: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
2: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
1: Mela cože?
2: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
3: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
7: Maxi výprodej.
8: Pan šance.
9: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
10: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
11: Pojď, pojď, pojď!
12: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
13: Vždyť nemám.
14: Nový Head & Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head & Shoulders. Až 100% bez lupů.
15: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
16: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
19: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
20: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
19: Jasně.
21: Co je to virtuální baterie?
22: Virtuální baterie ukládá...
23: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

Připravte svá oblíbená jídla rychleji a zdravěji v horkovzdušné fritéze od Tescomy. Natchne vás 12 programů, včetně parních, pro dokonale šťavnatý výsledek. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: Co to je za hvězdu?
7: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
7: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
9: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
7: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
2: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
3: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.

0: Já ti nevím.
1: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
3: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Maxi výprodej.
8: To je šance.
7: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
9: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: námi jste stále in. Sponzorem pořadu jsou elektrické vozíky InSportline.
1: Mezi ploty více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
2: Ty patříš do Bohnic.
3: Patříme do Bohnic.
4: Mezi ploty.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: Miluji tě, že naši lásku drží.
7: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
10: Děti, jídlo!
11: To nemusíš.
12: A co si můžu dát já?
11: Všechno, kde je vlaječka.
8: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90

0: a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
6: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Maxi výprodej.
11: To je šance.
10: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
13: Nejde elektřina.
12: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
16: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
17: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
18: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.

pěna chillinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny. Působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Urinal Akut. Jedna tableta denně pro akutní péči o močové cesty za 249 korun. Kotilen. Váš osvědčený lék na kožní mykózy. S kartou výhod jen za 149 korun. Kompít. Hydrokoloidní náplasti na puchýře a opary. Tlumí bolest, urychlují hojení. Za výhodné ceny. Zjistěte, zda se vás týká riziko diabetu v mobilní stanici Dr. Max.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ibalgin 400 jen za 149 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Magne B6. Každodenní doplňování hořčíku a vitamínu B6. Nyní sleva 20% při koupi dvou kusů. Atix. Mrazicí sprej pro bezpečné odstraňování klíšťat. Určený pro lidi i zvířata. Péči pro šťastný ocásek najdete u nás. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybírám. Valetol. Lék na bolest hlavy, zubů, zad, v křížové oblasti a při menstruační bolesti za 129 korun. Lék Proctoglyvenol za 229 korun k léčbě hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje zánět. Desloratadin Viatris. Proti alergii a kopřivce působí 24 hodin a obvykle nevyvolává ospalost. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.
3: Kam ta tržba mizí?
4: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
3: A dost. Příchozí
4: platby.
5: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Hilak Forte při průjmu, zácpě a nadýmání. Nyní jen za 219 korun. Sudokrem Multiexpert nejen pro miminka, ale pro každého. A sebou kdekoliv. Novinka cestovní balení My Little Sudokrem z Aloe Vera. Dr. Max.
6: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Birgo!
6: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
0: Vše pro léto najdete u nás. Využijte akci 1 plus 1 na produkty sluneční kosmetiky Uriáš Bariesan, Apivita B Sun Safe nebo Skin Expert Solar. Nebo využijte slevu 30% na sluneční řady La Roche-Posay Antelios a Vichy Capital Soleil. A nebo 1 plus 1 na sun produkty značek Aderma, Eucerin, Aven a na vybrané produkty značky Bioderma. Lékárny Dr. Max.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Front Pro, chutné žvíkací tablety proti klíšťatům a blechám, které ochrání vašeho psa na 3 měsíce. Fiprist Combo, přípravek pro nakapání na kůži proti klíšťatům a blechám pro psy a kočky. Nyní za akční ceny. Dr. Max.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Zvolte viditelné a účinné řešení pro svou pleť a tělo. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dr. Max.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
5: Time goes by so slowly, time goes by so slowly.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš se ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
8: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její

0: hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
3: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
2: Mela cože?
3: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
4: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
5: Pojď, pojď, pojď!
6: Jo, jo.
5: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
7: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
8: Maxi Výprodej.
9: To je šance.
8: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
12: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraňují skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
13: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
14: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
15: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
17: Virtuální baterie ukládá...
18: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
19: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
20: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
21: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
7: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
8: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
7: Mela cože?
8: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
9: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
1: Vždyť nemám.
3: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?

0: No jasně, že jo. Eon. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. Eon.
3: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.

0: Prince s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
3: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
4: Objevte nové superhybridní SUV od světového lídra BYD. Kompaktní model Atto 2 DMI je tady. Tichá jízda ve městě a dlouhý dojezd na výlety. S jednou z nejbezpečnějších baterií a unikátní technologií pro napájení externích zařízení. Není to jen obyčejné auto, je to BYD. Nyní akční nabídka TechBonus pro prvních 300 zákazníků.
5: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
7: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné,
1: levnější nehledejte.
2: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, Bohemia Chips s apkou za 29,90 a Gambrinus Original desítka za 12,90. Albert.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: No, chytat by ti šlo.
5: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
4: Žádnej!
6: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
4: Budu ti fandit.
5: To už je nejlepší věda.
6: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
8: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origin z Brazílie, půl kila za 229 korun.
9: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
10: Ochutnejte vláčný a poctivý mistrovský škvarkový bochánek s obsahem 22% českých škvarků. Pouze za 9,90. Albert.
11: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
12: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná pečeně Nature's Promise za 139,90. Albert.

0: lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni? Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
2: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
1: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Nevyrábíme auta.
6: Cože?
5: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
7: Bref má něco úplně nového.

0: Mexikoná.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například květák kus za 49,90. Penny.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Meruňky u nás s apkou za 44,90, zmrzlina Häagen-Dazs s apkou za 99,90 a kozel 11 nebo gambrinus patron 12 za 17,90. Albert.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a Panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
4: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
0: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: 15% na vše dolů. Ano, ASKO dny jsou opět tady. Opakujeme. Sleva 15% na vše v prodejnách a na e-shopu.
2: ASKO nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz

0: pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den. Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
2: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
3: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
6: To je z filmu.
7: Já vím.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. Lístek nestačí jen chtít, musíš si ho zakoupit.
1: Ty patříš do Bohnic.
2: Patříme do Bohnic.
3: Mezi ploty.
4: S námi jste stále in. Sponzorem pořadu jsou elektrické vozíky InSportline.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Filet z lososa s kůží u nás za 29,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a pečenka Eta s apkou za 14,99 korun. Albert.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
3: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun.
6: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď?

0: proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
3: Ochutnejte vláčný a poctivý mistrovský škvarkový bochánek s obsahem 22% českých škvarků. Pouze za 9,90. Albert.
4: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná pečeně Nature's Promise za 139,90. Albert.
7: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
8: Připravte na to svou mysl.
7: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
9: Ale proč se držet při zemi?
7: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
10: Nevyrábíme auta.
11: Cože?
10: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Nový Jar Power Spray odstraňuje mastnotu v celé kuchyni. Před mytím už nemusíte namáčet ani předmývat. Nový způsob boje s mastnotou. Bez námahy pro čisté nádobí i kuchyni. Nový Jar Power Spray. Stačí jedno stisknutí a mastnota nemá šanci.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Lipánek u nás za 16,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a vodka Nikolaus jen za 109,90. Albert.

going to dance and have some fun.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Kam ta tržba mizí?
6: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
5: A dost.
6: Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne. Tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Super prodloužený víkend. Od pátku Madeta plnotučné jihočeské mléko litr za 13,90. Jakobs mletá káva 250 gramů za 84,90.

0: 4,90 a křupky arašídové nebo sírovo-paprikové za 9,90. Kaufland.
1: Ano?
2: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
3: své peníze převést na bezpečný účet.
1: Kdo volá? Brankář?
2: Bankéř.
1: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: A vy řekněte, cože?
1: Nemáte? Tak tu máte.
4: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Tady se vám blíží splátečka.
2: Ale nestraš.
3: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
4: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Birgo!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
6: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
8: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
16: Nádobí mě nezdrží.
17: So what? Somat.
18: Kdo chce, ten si poleží.
19: So what? Somat.
16: Party večer rozjedem.
18: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
20: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
21: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
22: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak nechte se klidně unést. Šance. Zábava má zelenou.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: Co to je za hvězdu?
7: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
7: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
9: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
7: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
10: Právě odstartovali Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a vstup do světa plného ultra slev. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů v různých kategoriích a sleduj nové akce každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
13: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
14: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
15: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90 a červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Děti, jídlo!
18: To nemusíš.
19: A co si můžu dát já?
18: Všechno, kde je vlaječka.
16: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
7: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise s apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
5: Miluji tě.
8: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
6: Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
20: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
21: Já taky.
22: My taky.
23: Já taky.
20: Úsměv.
24: iPhone.
25: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
26: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
27: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
28: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
29: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií...
30: Nejde elektřina.
29: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, Algidamánie.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Madeta mléko polotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která...
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tada!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: 15% na vše dolů. Ano, a Asko dny jsou opět tady. Opakujeme. Sleva 15% na vše v prodejnách a na e-shopu.
8: Asko nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
13: Jedinečná nabídka v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny sprchové gely v libovolné kombinaci. Nebo Finish, tablety domečky, velké balení 100 kusů za 299,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
14: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. A prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu na Geborůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
17: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
18: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
19: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
4: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pecka. Tady dobrý. Krása. Hotovo. Když se spotřebiče Haier točí kolem vás, vy máte čas si to užít. Prostě Haier. Dokonalost v detailech.
6: Time goes by so slowly, time goes by so slowly.

Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit. Nestí.

0: Dáte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
7: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
8: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
7: Mela cože?
8: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
9: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Stres může zvýšit denní spotřebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se lépe vstřebává. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
11: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
12: Pojď, pojď, pojď!
13: Jo, jo.
12: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
13: Vždyť nemám.
14: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává 2x více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
20: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
21: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
22: Já ti nevím.
23: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
24: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
23: Dobrý den. Jste tu dlouho?
24: Už přes 20 let.
1: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
25: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště.
0: aby vám doma kromě

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Maxi výprodej.
2: To je šance.
1: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.

0: Proto kdo ví, že i učení může být zábava. Insalaty Simerio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocket Bowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalaty Simerio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Trénujeme na Mexiko.
4: Pojď, pojď.
3: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: Víte se, jakouhle, jasný?
6: Jasný!
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tada!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo, která odstraní bakterie způsobující zápach. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
6: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
5: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: Davide, to jsou ale plíce. Škoda, že to stejné nelze říci o tvých dásních. Potřebuješ Parodontax. Pomáhá obnovit dásně již po prvním týdnu. Parodontax. Expert v péči o dásně.
2: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. Hue Intensified.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Snažíte se zhubnout, ale pořád to nejde. Tělo se může hubnutí bránit. A někdy potřebuje pomoc. Obezita je nemoc, která se dá léčit. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
3: Chlapi, do pátýho.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava. Prat.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
3: Vedle žeby.
7: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To mi tady budete schnout až do rána.
6: Mám i sušičku.
8: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.